0: Rádio MB. Rytmus Mladé Boleslavska.
1: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debí. Více na www.farmaptirov.cz.
2: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert.

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Radio MB.

Chybí mi tvý losy, chybí mi tvůj úsměv, chybí po ránu hlasy z vedlejšího pokoje, když musíš stávat z vedlejšího pokoje a jít vidět.

0: 14. srpna? To chce Valečov. Monkey Business, JAR, PSH a Sakai Club. 4 kapely, jeden večer a žádná výmluva, že zítra vstávám. Valečovské léto 14. srpna. Vstupenky najdeš na www.vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše

0: Radio MB.
1: Kde končí signál, my začínáme.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Rádio MB. There's always two sides to every story.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Židněves, buďte u toho!
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

lásky na snění, co vynesou jmění, a dobře vím. Znám na poušti břehy,

0: bylo 9 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Multižánrový festival se uskuteční 15. srpna na Louce v Krnsku. Představí se kapely Obraz, Siluety, Otazník a několik DJs. Těšte se nejen na koncerty, ale také soutěže, jídlo a pití. Hudební žánry sahají od rocku a pop-punku až po drum and bass. Multižánrový festival v Krnsku 15. srpna od 14 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

0: Tvoje barvy, tvoje jistota. Hezké dopoledne, je tu čtvrtek 13. Od mikrofonu vás zdraví Roman, začal dopolední rozjezd. No a také dnes budeme samozřejmě soutěžit, budeme si hrát tu nejlepší muziku a budu pro vás mít spoustu zajímavostí. Užili jsme si včerejší zatmění slunce, jak to bylo u nás, no seděli jsme v pergole a čekali jsme, až se prostě tak nějak zatáhne nebo se tmí a vůbec nic se nestalo. No tak jsme viděli aspoň nějaké fotky na sociálních sítích. Pak jsme si říkali, že zkusíme počkat na padající hvězdy, ale ani to nám nevyšlo. Šlo se spinkat. Takže jestli to u vás bylo kouzelnější, tak vám to rozhodně přeju. Pojďme si společně užívat i to dnešní dopoledne. Je tu další horký den. Na Mladoboleslavsku budeme měřit nějakých 27, možná 28 stupňů. Tak vám přeju, ať se vám příjemně poslouchá.
1: Rádio MB. Rádio MB.

0: 13. srpna to chce Valečov. Monkey Business je AR, PSH a Sakai Club. 4 kapely, 1 večer a žádná výmluva, že zítra vstávám. Valečovské léto 14. srpna. Vstupenky najdeš na www.vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

Viděli jste v noci nějakou padající hvězdu? Pokud jste byli venku, mohli jste mít docela štěstí. Právě noc z 12. na 13. srpna byla letos vrcholem meteorického reje Perseidy. Nejlepší podmínky byly zhruba kolem půlnoci až do 4 nebo do 5 ráno. A jestli jste to prošvihli, jako třeba já, vůbec nevadí. Perseidy nejsou záležitostí jediné noci a několik meteorů můžete zahlédnout i v dalších dnech. Takže dnes večer stačí najít místo, kde není moc světel, lehnout si a chvíli koukat nahoru. A mimochodem přání při padající hvězdě sice astronomové nepotvrdili, ale proč to neskusit, že jo? Radio MB.

0: mít volňásky dle vlastního výběru. To znamená, můžete si vybrat Valečovské kulturní léto, kde v pátek vystoupí Monkey Business, PSH a Sakai Club. Také tu mám lupeny na multižánrový festival do Krnska. A nebo do Židněvse, kde v sobotu vystoupí Luboš Odháněl s kapelou Vix, také Generace a Temple Band. K tomu Krnsku také to je multižánrový hudební festival, který přes den nabídne výběr kapel z okolí Mladé Boleslavy v čele s kapelou Votazník. A po setmění bude stage patřit DJům. Takže jak už jsem říkal, mezi 10. a 11. hodinou budeme soutěžit. No a za chvilku se podíváme pro změnu na počasí.
1: Radio MB.

0: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: kravát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Je tu další nádherný den, obloha bude jasná nebo skoro jasná. A měřit dnes budeme 24 až 28 stupňů Celsia.
2: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: 10 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěž týmů ve vaření kocíkového guláše na trojnožce se uskuteční 5. září v Benátkách nad Jizerou. Organizátorem je sbor dobrovolných hasičů Benátky. Přihlášky můžete zasílat nejpozději do 30. srpna na e-mail sdhbenatky@outlook.cz. Akce se bude konat u motokrosové trati Kbel.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790.

hledám sílu, když nemám tebe, mou malou vílu. Můj dech byla smůj život, o našich snech se tak krásně smělo, jenom na chvilku tě tu mít, znovu ti verše na zeď psát, každý den čekat, na rohu stát, tak se mi nesmí, teď musím lhát, bouře duní, modlit by z něj, nemám proč se pořád znova na start vracet, dva co jedno tak moc chtěj, nestačí s bohem, když nám bylo 20, mám svůj cíl, možná i víru mám, a tu neprodám.

se víra a papír dopisní, řádky tuškou, tón mírně komisní, porážný svět, který jsme znali, a že jdeš hned, točíš se zády, píšeš, že vážně musíš jít, ať to i vážně začnu brát, co na to říct, já tě mám rád, tak se mi nesměje, teď musím lhát, tak přiznávám, že dávno vím, že soupeřím s tím klukem, co mu teprv bylo 20. Jenom se ptám, ne, nebrečím, proč najednou se od něj nechceš ke mně vracet, co má a co ne já, zná tvoje přání, nabízí víc, než cokoliv.

0: Poledne, tak právě dnes slaví svůj den všichni leváci. 13. srpen je totiž Mezinárodním dnem leváků. Tenhle den má upozornit mimo jiné na to, že spousta věcí kolem nás je navržena hlavně pro praváky. Takže jestli jste levák, možná dnes máte konečně právo říct, vidíte, problém není ve mně, problém je v tomhle světě. No a praváci si mohou udělat malý experiment. Zkuste si dnes levou rukou třeba vyčistit zuby, pokud jste to ještě neudělali. Napsat SMSku nebo třeba namazat chleba. No a pak nám můžete napsat, jak jste dopadli. Leváků je mimochodem přibližně 10% populace, takže pokud jich znáte několik, není to náhoda, jen máte kolem sebe docela slušnou leváckou sestavu. Já jsem pravák, ale doma třeba také jednoho leváka máme. Hned jdu napsat zprávu, že bychom to dnes měli oslavit. Hezký den!
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky D,

0: stanice Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: Vám ze studia z Mladoboleslavského domu kultury přeje Roman. No a právě teď mám pro vás dva volňásky na libovolnou akci dle vašeho výběru. Tedy ze třech akcí vám dám přeci jen na výběr. Už zítra můžete vyrazit na Valečovské kulturní léto, kde vystoupí Monkey Business, Sakai Club a PSH. Také mám pro vás lupeny na multižánrový festival do Krnska. Tady na louce vystoupí kapely Obraz, Siluety a nebo Votazník a večer se představí několik DJů. Ovšem, můžete také do Žídněvse, kde v sobotu večer vystoupí Luboš Odháněl s kapelou Vix a hosty budou Generace a Temple Band. Takže volejte do studia právě teď 608 125 300, vyberte akci, no a já vás na ní pošlu zadáčo. Budu pro vás mít rovnou dva volňásky.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.
2: Give me the reason. Am I staying or leaving?

Poledne je čtvrtek 13. srpna, takže pokud máte pocit, že týden už by mohl pomalu končit, máme pro vás dobrou zprávu, máte pravdu. Do víkendu zbývá poslední pracovní den a něco málo. A srpen už je ve své druhé polovině, což je přesně ta část léta, kdy si člověk říká, vždyť před chvílí byly prázdniny a teď už se pomalu blíží konec. Takže dnes žádný stres, kafíčko, Radio MB, pořádná muzika a hlavně si ten čtvrtek užít, protože víkend už je opravdu na dohled. Radio MB. Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Rádio MB.
7: Posloucháš správně.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Obloha dnes bude jasná nebo skoro jasná a teploměr ukáže 24 až 28 stupňů Celsia. V dalších dnech půjdou teploty nahoru, zítra budeme měřit 27 až 31, v sobotu 30 až 34 a v neděli 31 až 35, na Moravě 37 stupňů. Ještě v pondělí bude docela teplíčko, no a od úterý už čekejme výraznější ochlazení.
2: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: bylo 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Den města Kosmonosy se slavnostním otevřením zámeckého zámku se uskuteční 5. září. Akce začne ve 2 odpoledne. Těšit se můžete na kapelu Endorphins. Dále také na dobovou módní přehlídku, ukázku historických kol pana Folprechta anebo na program pro celou rodinu v Altamiře. Připraven bude také koncert Daši, která vystoupí se svým bandem.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

0: Hezké dopoledne, ještě jeden malý experiment k dnešnímu dni leváků. Schválně se během dopoledne podívejte, kolik věcí používáte automaticky pravou rukou. Myš, nůžky, otvírák, nůž, mobil a teď si představte, že jste levák a některé z těch věcí jsou vyrobené tak, aby vám vyhovovaly o něco méně. Takže dnešní úkol pro praváky, aspoň jednu běžnou věc zkuste udělat levou rukou. Třeba si nalít kafe, jenom prosím opatrně, nechceme, aby den leváků skončil návštěvou pohotovostí. Abyste tam říkali, jo, to nás navedl Roman z Rádia MB, tak to zase ne, přátelé. Pokud jste levák, tak dneska je váš den, máte plné právo nám všem ukázat, jak se to dělá správně. Třeba my to umíme zase pro změnu s muzikou, já vám posílám další a přeju, ať se vám příjemně poslouchá.
1: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: polední rozjezd. Děkuju za vzkaz Teresce, která nám psala, že si zkusila udělat kávu kompletně levou rukou. Prý to šlo, ale bylo to divný. Tak zdravíme Teresku, díky za zprávu, zdravíme všechny leváky, kteří dnes mají svůj den. Máme 13. srpna a prázdniny se pomalu překlápějí do své druhé poloviny. Pro děti je to možná špatná zpráva, pro rodiče možná zpráva ještě horší. A pro všechny ostatní je to připomínka, že bychom si měli léto ještě pořádně užít. A srpen je na to ideální. Teplá rána, dlouhé večery a teď navíc období, kdy se vyplatí občas podívat se na oblohu. Perseidy nám totiž ještě nějakou dobu budou dělat společnost. Třeba ať už dnes jedete do práce, vezete děti na tábor nebo si užíváte dovolenou, přejeme vám pohodové dopoledne a samozřejmě Radio MB jede s vámi.
1: 14. srpna to chce Valečov. Monkey Business je AR, PSH a Sakai Club. 4 kapely, 1 večer a žádná výmluva, že zítra vstávám. Valečovské léto 14. srpna. Vstupenky najdeš na www.vstupnafest.cz.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: pokračuje dnešní rozjezd. Samozřejmě nezapomenu popřát dnešním oslavencům. K svátku přejeme všechno nejlepší všem Alenkám. Právě pro ně bude další muzika, no a za malou chvíli opět předpověď počasí. Jedno je jisté, je tu další krásný den.
1: Radio MB. Radio MB.

0: Tady dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
5: Posloucháš správně.

0: kravát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Obloha dnes bude jasná nebo skoro jasná a teploměr ukáže 24 až 28 stupňů Celsia. V dalších dnech půjdou teploty nahoru, zítra budeme měřit 27 až 31, v sobotu 30 až 34 a v neděli 31 až 35, na Moravě 37 stupňů. Ještě v pondělí bude docela teplíčko, no a od úterý už čekejme výraznější ochlazení.
0: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: bylo 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Slavnostní otevření zámeckého parku Kosmonosy se uskuteční 5. září. Celá akce bude spojena s tradičním dnem města Kosmonosy a program začne ve 13 hodin. Další informace přineseme na webu Rádia MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Jena šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specialita.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Rádio MB.
1: Posloucháš správně. Bylo 13 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
2: Mladá Boleslav se těší na další Septemberfest, který bude 5. září na Krásné Louce. Vystoupí kapely Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. Čekají na vás také pouťové atrakce, pivní soutěže, Trial Brothers a afterparty v pivním stanu. Vstupné 200 korun se platí na místě. Začátek bude ve 2 odpoledne.
1: Rádio MB.
0: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: 13. srpna to chce Valečov. Monkey Business je ARP, SH a Sakai Club. 4 kapely, 1 večer a žádná výmluva, že zítra vstávám. Valečovské léto 14. srpna. Vstupenky najdeš na www.vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
0: Radio MB.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.

0: bylo 14 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěže v požárním útoku Memoriál Josefa Dvořáka se uskuteční 29. srpna na hřišti za školou ve Veselé. Soutěžit se bude podle pravidel Boleslavského poháru. Start bude v 9 hodin a 15 minut. Občerstvení na místě zajištěno.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Žena šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: písničkou a s dobrou náladou to jde vždycky líp, tak to je zlatý pravidlo, no a my ho tady rozhodně ctíme. Přátelé, společnost vám dělá při čtvrtečním dni vaše rádio MB. 14. hodina za námi, no a společnost vám teď zase chvilku bude dělat odpolední úlet a moje maličkost. Já jsem Luky a společně se teď tak trochu odreagujem od všude přítomný soutěže o nejhezčí fotku zatmění slunce. Ale buďme spravedliví, některé ty fotky se vám opravdu povedly. Tak doufám, že jste si to užili a teď už jdeme užívat muziku. Kromě jí ale pro vás budu mít taky docela zajímavý sport. Mrkneme se, co byste museli splnit, pokud byste chtěli chodit se Sabrinou Carpenter. No taky na jeden zajímavý film, nebo možná lépe řečeno horor, který se bude natáčet. Tak jo, máme to nabitý, nebudeme se tedy zdržovat a pro vás už letí další muzika. Já vám přeju pohodovej čtvrteční den a jdeme se do toho pustit. Letíte, Rádio MB.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert.

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: Tohle byla kapela Proteus a jejich cesta, no a my se teďka budeme bavit o cestě Brita Filašova, který si našel cestu k tomu, jak spojit dvě svoje vášně, a sice žehlení prádla a lásku k lezení. Ano, z tohohle toho vzniknul další zajímavý sport, který je dneska hodně populární, tedy zřejmě ve Velké Británii, protože já jsem o něm ještě neslyšel, ale asi chápete, že tyhle ty věci mojí pozornost zkrátka přitahují. O co jde? Tenhle ten nápad vznikl už v 90. letech, ale právě teď se opět ve Velké Británii probudil. Lidé pořádají soutěže v žehlení, ale jak samozřejmě tušíte, není to úplně doma u žehlicího prkna a u seriálu Ulice. Žehlí se totiž při skoku padákem, taky pod vodou, zavěšený na útesech nebo klidně během lyžování. Dva britští horolezci dokonce táhli žehlicí prkno 17 dní až do Everest Base Campu, kde ve výšce 5425 metrů vyžehlili britskou vlajku. No, v minulých letech se dokonce v Německu konalo první mistrovství světa v extrém ironingu. Soutěžící museli žehlit v lese, ve vodě nebo na skalách a hodnotil se nejenom jejich styl, ale i to, jak dobře měli oblečení vyžehlený. No, na olympiádu s tím.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Rádio MB.
7: Posloucháš správně.

0: Tohle byl malej atentát kapely Krištof na Rádiu MB. S námi si užíváte čtvrteční odpoledne, no a přátelé, pokud třeba znáte všechny texty písní kapely Krištof, je možný, že by s vámi šel Richard Krajčo na rande, nebo tedy minimálně alespoň na kafe. Každopádně, pokud byste chtěli s nějakou celebritou nebo zpěvákem, zpěvačkou vyrazit na rande, můžete o tom asi jenom snít a přiznám se, že párkrát se mi to stalo, tedy to snění, ne, že bych s někým takovým vyrazil na rande. Ale kamarádi, pokud byste chtěli se zpěvačkou Sabrinou Carpenter vyrazit na rande, museli byste se našprtat všechny texty všech jejich písní. Protože právě Sabrina prozradila, že by nešla na rande s mužem, který nezná texty jejich písní. Podle ní by měl její partner být nejdřív fanouškem a až teprve potom přítelem. Já tedy nejsem úplně fanouškem muziky Sabriny Carpenter, ale pokud by se mnou šla na rande, jdu se šprtat texty.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: bylo 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Zámecké slavnosti spojené s oslavou 500. výročí založení zámku v Benátkách nad Jizerou se uskuteční 28. a 29. srpna. Kromě tradičních slavností a historických vystoupení je součástí programu také oblíbená jízda pravidelnosti.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: Shania Twain, You're Still the One, muzika, se kterou jsme vstoupili do další hodiny dnešního čtvrtečního odpoledne. S vámi Rádio MB, s vámi taky odpolední úlet a do 16. ještě samozřejmě Luky. No a kamarádi, jdeme se podívat na jednu filmovou novinku, kterou jsem vám tady na začátku sliboval. Je to samozřejmě bizár, protože odpolední úlet je o bizáru a zkrátka moji pozornost tyhle ty věci přitahujou. No a film, o kterém mluvím, o který se připravuje, tak se jmenuje Bulánci, míří na filmové plátno, no a zní to přesně tak šíleně, jak to zní. Tenhle ten chystaný film má totiž být přepálená satirická béčková komedie, ve který, a pozor teďka, inteligentní polštáře s umělou inteligencí rozpoutají krvavou apokalypsu. Tenhle ten projekt už má hotový kostýmy hlavních hrdinů, no, finalizuje i štáb a natáčet by se mělo od října. Tenhle ten příběh prý začne jako teleshopping na chytrý polštáře, který analyzují spánek a zaznamenávají sny, no ale pak někdo omylem zkombinuje jejich software s Counter-Strikem, no a z Bulánků se stanou ozbrojený polštáře s chutí střílet po všem živém. No, tak na tenhle ten film bych se upřímně klidně podíval. Je to dostatečně šílený na to, abychom si o tom potom mohli s přáteli popovídat. Teď už ale jdeme od vraždících polštářů zpátky k muzice, to je přece jenom jistota. Ellie a The Car Sleepers jsou před námi právě teď. Pokračovat budou Gigi D'Agostino, taky Marek Ztracený nebo Sandra. Buďte s námi.
1: Radio MB, zapni a neřeš.

0: 14. srpna, to chce Valečov. Monkey Business je AR, PSH a Sakai Club. 4 kapely, 1 večer a žádná výmluva, že zítra vstávám. Valečovské léto 14. srpna. Vstupenky najdeš na www.vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: Většina z nás nebo většina z vás už má samozřejmě asi dovolenou za sebou, ale přece jenom třeba se najde ještě někdo, kdo se na dovču do zahraničí chystá. Pokud letíte nebo jedete do zemí Evropské unie, také nemusíte paušál na telefon, na internet vůbec řešit, což je výhoda, ale pokud letíte někam mimo Evropskou unii, tak je lepší si samozřejmě nějakou tu tamní SIM kartu koupit, ale to není ten největší problém. Problém je nezapomenout si vypnout svoje data od českého operátora. Třeba tohleto je ten největší strašák, kterýho já se bojím, když přiletím do cílové destinace a třikrát kontroluju, jestli mám vypnutý datový roaming, a letos jsem pro jistotu úplně vypnul svoji primární SIM kartu z Čech. Protože, přátelé, tohleto se může prodražit. Párkrát se mrknete na Facebook, párkrát zkouknete nějaký krátký klip na YouTube, no a může to být na pěkných pár korun. Stejně tak jako jednoho muže, který vyrazil na dovolenou do Tajska, no a když se vrátil, tak zjistil, že na vyúčtování od operátora má za 6 dní 27 GB dat, no a zaplatit má 186 tisíc euro, což je v přepočtu víc než 4,5 milionu korun. Myslel si totiž, že data v Tajsku mu budou platit a počítat se stejně jako v jeho rodné zemi. No, trošku se kluk přepočítal. Myslím, že potom to s operátorem nějak vymysleli, ale každopádně 4,5 milionu za data, no, to nechceš. Takže pozor na to a teď už pozor na další muziku. Před námi DJ Rames, Dance Floor, jdeme na to.
1: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Tady dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.
5: Posloucháš správně.

0: kapela Jelen, jediný, co chci. Takové je čtvrteční odpoledne s Rádiem MBN a kamarádi. My už víme, pokud sledujete Facebook, že kapela Jelen bude jednou z vystupujících na příštím ročníku Bolka Festu. Už se nám kapely pomalu odkrejvají, takže mrkněte na Bolka Fest na Facebooku. No a už pomalu, ale jistě budeme skládat line-up. Já jsem tedy sám napjatej, kdože příští rok dorazí na pódia Bolka Festu na krásnou louku. No, každopádně ale vím, kdo dorazí už za malou chvilku a to bude Roman, protože nám se blíží 16. a tady ve studiu se opět prostřídáme. Já se s vámi tedy tímto loučím, ještě tedy všem Alenám a Alenkám popřeju všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku. No a těšit se na vás budu zase zítra se 14. hodinou a s odpoledním úletem, však to znáte. Mějte se prostě skvěle a těším se na slyšenou. Ahoj!
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: bylo 16 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Sportovní den města Kosmonosy se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna ve sportovním areálu SK Kosmonosy. Těšte se na fotbalový turnaj, vystoupení mažoretek, hasiče, biatlon a další doprovodný a sportovní program. Začínat se bude v 16 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Jedinečná noční parkurová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy.

0: srdce Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Židněves, buďte u toho!
2: Máme, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29, Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.
7: Imagine a land of love, where people have time to care, where everybody's equal, and we all tell the truth. If you're wondering where this magical place is, you don't have to look too far. You'll find it

0: Je Rádio MB, je čtvrtek 13. srpna a dnes slaví svátek Aleny, takže všechno nejlepší. No a dnešek patří ještě jedné zvláštní skupině lidí. Je totiž Mezinárodní den leváků, takže pokud právě teď držíte telefon levou rukou, píšete levou, nebo jste si někdy u stolu vysloužili otázku, a proč to vlastně děláš tou druhou rukou, dneska je váš den. Leváci to mimochodem nemají vždycky jednoduché. Nůžky jsou často proti nim, školní lavice taky, a některé věci jsou evidentně navržené člověkem, který nikdy neskusil napsat něco levou rukou. Takže dneska tady posíláme speciální pozdrav všem levákům a pravákům připomínám, že bez leváků by dnes nebyl důvod slavit vůbec nic. Za malou chvíli se dozvíte o jednom bizáru, bude to trošku o rozvodech, tak zůstávejte s námi, krásný čtvrtek.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: 13. srpna, to chce Valečov. Monkey Business je AR, PSH a Sakai Club. 4 kapely, 1 večer a žádná výmluva, že zítra vstávám. Valečovské léto 14. srpna. Vstupenky najdeš na www.vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Ve čtvrtek 13. srpna ladíte Rádio MB a teď mám pro vás jeden trend, který bychom před pár lety asi nečekali. Divorce rings, tedy prsteny, které si lidé pořizují po rozvodu jako symbol nového začátku, získávají pozornost. Takže zásnubní prsten říká, budeme spolu navždy, a ten rozvodový, dobře, tak teď už konečně já sám. No není to blbost, co říkáte, napište mi klidně do chatu na www.radiomb.cz. Já jsem David a přeju vám krásný podvečer.
2: Rádio MB. Zapni a neřeš.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

Krásný čtvrtek, blíží se nám polovina srpna, dnes máme 13. a v některých turistických destinacích se rozšířila služba, která zní jako vtip. Můžete si pronajmout člověka, který s vámi jde na pláž, do restaurace a nebo na výlet. No prostě proto, abyste nebyli sami. Nejde o průvodce, prostě společnost. Takže jsme se dostali do fáze, kdy už si na dovolenou nemusíme hledat kamaráda. Stačí se ho objednat za pořádnej balík peněz. Já se teď loučím, těším se opět zítra po 17. hodině, mějte se nádherně. Radio MB.

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo, ale teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde.

0: bylo 18 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Skvělé koncerty si nenechte ujít 15. srpna v Žídněvsi. U fotbalového hřiště vystoupí Luboš Odháněl s kapelou Vix, také Generace a Temple Band. Začátek akce bude ve 20 hodin a 30 minut.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Posloucháte Rádio MB. Pokud nás posloucháte v práci, tak doufám, že vám to utíká, že u vás vládne pohoda, že už po vás nikdo nic moc nechce. Také je možné, že nás posloucháte někde u pivečka nebo u vínečka, no tak to je potom jiná, tady vám asi nic nechybí. Když jsem zmínil vínečko, tak já třeba patřím mezi velké milovníky, no a moc mě potěšilo, že se daří městské vinici v Mladé Boleslavi. Takže i tady u nás budeme mít opět mladoboleslavské víno. Kdyby vás zajímalo, kde vlastně tahle vinice je, tak věřte, že ji máme na Ptácké ulici a to víno ochutnáme opět na slavnostech vína a to bude 21. listopadu v Domě kultury. Nechci vás nabádat, vůbec k ničemu přemlouvat, k alkoholu už vůbec ne, ale klidně si dobrou sklenku pojďme dát.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert.

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Hezký večer, no už dneska to stálo za to a myslím, že bylo pořádné vedro. To když vás chytne třeba v Bolce na Ptácké ulici, vy tam stojíte v koloně a nefunguje vám klimatizace, tam teprve zjistíte, jak velké vedro to vážně je. No a to mají teploty jít pozvolna nahoru. Zítra bude slunečno a měřit budeme 31 stupňů, v sobotu opět slunečno, možná tedy polojasno a nejvyšší teploty kolem 32, možná 33 stupňů. A zatím to vypadá, že nejteplejším dnem tohoto týdne bude neděle, 35 stupňů Celsia, na Moravě 37. Pak mají dorazit nějaké ty bouřky a příští týden od úterý se má docela výrazně ochladit.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Židněves, buďte u toho!
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Hezký večer, já doufám, že si ho užíváte. No a abych ho někomu udělal ještě hezčí, tak mám pro vás právě teď dva volňásky na libovolnou akci. No libovolnou. Můžete si vybrat z těchto tří. Už zítra bude pokračovat valečovské léto, na Valečově vystoupí Monkey Business, PSH a Sakai Club. A nebo mám pro vás dva volňásky na multižánrový festival do Krnska. A pozor, v Žídně vsi nám v sobotu vystoupí také Luboš Odháněl, ale nejen on, také kapely Generace a Temple Band. Takže chcete dva volňásky na jednu z těchto akcí? Volejte do studia právě teď, telefon 608 125 300 a výběr je pouze na vás. Stačí se dovolat jako první.
1: Rádio MB.

0: bylo 19 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Multižánrový festival se uskuteční 15. srpna na Louce v Krnsku. Představí se kapely Obraz, Siluety, Otazník a několik DJs. Těšte se nejen na koncerty, ale také soutěže, jídlo a pití. Hudební žánry sahají od rocku a pop-punku až po drum and bass. Multižánrový festival v Krnsku 15. srpna od 14 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

udáváme rytmus regionu.

0: 14. srpna, to chce Valečov. Monkey Business je AR, PSH a Sakai Club. 4 kapely, jeden večer a žádná výmluva, že zítra vstávám. Valečovské léto 14. srpna. Vstupenky najdeš na www.vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Radio MB.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debí. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky Debí.

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Zapni a neřeš.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Máme, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Skaly, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.

domů! Já jdu domů! Já tam jdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu!

Shadows of the